0: Aha, čakal som, že tam je taký záver. Dobré ránko, 6.00, toto bola Dania.
1: Dobré ráno.
0: Dobré ráno, ak vám je tento hlas povedomý, tak ste tu správne.

0: Vystúpia kubanské legendy Orishas,
1: badadan, badadan, jamajský král moderného reggae Protože, Gogol Bordelo, dubbing, dramačové bomby NDC a Bow.
0: Z domácej scény Gleb, Amo, Vec All Star,